vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

tej tváre, krajšej tváre nie. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna.